0: nevideli ste tu ľudí? Tých mojich. Niekam sa mi schovali.
1: Aha, psíček. Opováž sa, fuj.
0: Prosím vás.

smolař je ten, kdo smůlu měl, poznal jen strast a zádrhel, že zdolat chtěl míle cest.

A keby ste pozorne načúvali, zistili by ste, ako vlkovi v bruchu smutne takoce kačka. Vlk ju v náhlosti zhltol celú, takže ostala na živu.

Čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásne, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap, můj pes má sílu,

sedla, se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

chvílech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru. A že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.

0: Díry kroutí si kníry, oca se mrská na stranu. Do díry syčí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí.

zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.